0: Zone.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. Instagram,
0: YouTube,
5: TikTok,
0: co je zrovna teď in Fajn Radio.
5: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn? Fajn.
6: My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
10: Right, babe.
5: Fine.

0: vždycky hot, vždycky fresh.
1: Tak je to paráda, je to paráda, jo, je to můj první zápas proti takovýmu klubu, to je sen si myslím každýho a nádhera je, že jsme dokázali dubovat aspoň ten bod a hrál jsem jí z prvě a říkám, spojil jsem jí se napřed do každého takový pocit.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června. Fajn. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.

0: Prodigy. Neo Asian
1: boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
1: Welcome to the show.
4: Jo, dáváme ti na ně lístky.
5: Fajn. Vždycky hot?
4: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
5: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
4: Instagram.
5: YouTube.
4: TikTok.
5: Co je zrovna teď in. Fajn.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
5: Jsme fajn. Fajn rádio.
3: Turn it up, turn it up.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?

0: za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: This is Bruno Mars.
6: I'm Olivia Pete.
7: It's Sabrina Carpenter.
8: Music.
9: Fine.

0: vždycky fresh.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn

0: teda 23, 32 stupňů u nás, opravdu, pane bože, oni už se fakt zbláznili.
1: Fajn. Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
2: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
1: Fajn.
2: Vždycky hot.

0: Čau lidi, já vás vítám, startuje fajn víkend úplně celkově. Dneska tady budete 4 hoďky s Míšou, no ale potom ty další 4 tady už nebude moje kolegyňka Kristin, bude to někdo jiný, no ale o tom až za 4 hoďky, ježišmarja. Přece tady nebudeme předbíhat, jo, máme teprve 8 hodin ráno, ježišmarja, no tak to se musíme maximálně tak jako vyrelaxovat, ne? Za chvilku se společně řekneme, co je dneska vůbec za den. A je 20. června, co jiného by samozřejmě bylo.
1: Fajn víkend.
0: Do té doby Coldplay, Little Sims, Tiny, jejich We Pray na Fajnu.

Neskutečná Lady Gaga, její The Dance. Její banger, který nám zlepšuje sobotní ráno. A my se společně musíme podívat na to, co je dneska vůbec za den. Na rovinu, dneska je docela zajímavý den. Ne, opravdu, nejenom, že je sobota, konečně už budeme mít, no tak 200 stupňů Celsia, jako co si budeme. Když se podíváte ven, jestli už jste dneska byli, tak víte, že je to opravdu docela síla. Na druhou stranu, například i narozeniny si musíme oslavit. Třeba Nicole Kidman slaví 59. narozeniny. Wow. Na rovinu jsem si myslela, že je mladší. Zní to asi strašně blbě, já vím, ale myslela. No pak taky je Mezinárodní den tenisu, to znamená všem tenistům, tenistkám, všechno nejlepší, dneska je den vašeho sportu. Nebo jestli nemáte dneska při sobotě co dělat, tak můžete oslavit právě tenhle Mezinárodní den. Nebo musíme oslavit plnoletí narozeniny jednoho filmu. Je to jedna obrovská otázka. Znáte tenhle song a hlavně film, ze kterého je tenhle super banger? Devilová to Joe Jonas, jejich This Is Me. A je to z filmu Camp Rock, který vyšel přesně před 18 lety. A co jiného říct, než Happy Birthday na fajnou.

to you. Banger pro lepší ráno na Fajnu. A my si společně dáme hvězdu posledních dní. Nebyla to Eva Farná, nechali jste se nachytat. Je to Zara Larsson nebo Pink Panthers. To je čistě na vás. Jejich Stateside. A na rovinu, kdo z vás má TikTok nebo třeba Instagram Reelska, tak určitě zná asi největší klasiku. Byly zimní hry. To už chvilka je, to víme. No ale byla tam krasobruslařka Alisa Liu, která díky tomuhle bangru vyhrála právě ty hry, protože ty tomu songu má emotivní. Nebo je pro ní emotivní tenhle song, tím pádem nakonec s ním vyhrála. Jednoduchý. A my si ho společně dáme za chvilku na Fajnu. Are you ready for this?

0: Republic.
1: One Republic.
0: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy. Neo Asian.
0: Boy Akon.
3: Yeah.
2: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
7: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
9: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
11: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
12: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
13: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
14: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
15: My name is Somber.
16: What up, it's Kehlani.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: Back to the hits.
19: Right, babe.
20: Fine.

tady s Míšou, hlavně při víkendu na fajnu. Tohle byl Bruno Mars, jeho I Just Mind. A my si společně dáme ohňostroj, nebo respektive nedáme. Teď se na Instagramu strašně moc řeší různá pyrotechnika, nebo celkově ohňostroje, Silvestr bez rachejtlí, mimochodem je 20. června. A pokud se nemýlim, Silvestr je 31. prosince. A ano, chápu, že to nemůžeme řešit 25. Ale i tak, proč teď, doslova půl roku předem, se nejvíc na Instagramu řeší tohle téma? Já jsem to otevřela a všechny informační weby mi ukázaly zákaz pyrotechniky, pozor, už nemůžete pouštět rachejtle. A ano, když někdo během roku pouští amatérský rachejtle vedle domova důchodců nebo třeba vedle různých zařízení pro nemocní lidi, není to OK. Představte si to, prostě ležíte tam, už jste starší člověk, třeba chcete klid a z ničeho nic vám někdo vedle třeba ústavu nebo i vašeho domu pustí rachejtle, to není úplně OK. Na druhou stranu, I have still one question. Proč se to řeší teď? No, ale co my budeme řešit vždycky, a vždycky to bude hot a fresh, tak jsou naše songy. Za chvilku Robin Schulz, nebo teďkon Hozier, jeho Nobody Soldier na fajnu.

0: Robin Schulz, Embers. 8:40 na fajnu. A za chvilku se společně zacestujeme. Do té doby, ale samozřejmě naše songy. Už za chvilku Harry Styles, American Girls. Bývalý člen skupiny One Direction a taky lamač dívčích srdcí. Nebo Felix Jen, J. Hart, jejich Pride. Tohle všechno jenom u nás na Fajnu. Yeah,
1: yeah. Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít je i ten správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
1: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
9: firma na zážitky
4: CZ.
10: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
11: Potřebujete dětské kolo?
12: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
11: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
12: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
11: Raskal
12: a Bíny.
11: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
12: happysport.cz.
13: Back to the hits.

Cares American Girls. A je jedno, odkud máte rádi ženy, jestli American Girls nebo jakýkoliv jiný. My na Fajnu máme rádi úplně všechny a teď si společně zatestujeme. Je to jednoduchý. Podle všeho, my Češi máme celkově rádi cestování. A je úplně jedno, jestli do Dubaje, nebo do Španělska, nebo kamkoliv jinam. Prostě v létě si nějakou tu dovolenou jednoduše neodpustíme, minimálně podle statistik. To znamená, jestli neletíte nikam do Afriky, do Egypta, nebo třeba na Tahiti v pohodě, jo, nejste jako výjimečný. Naopak, spíš jsou to takový zajímavý statistiky. Říká to teda hlavně šéfka letiště, na druhou stranu, na rovinu, hodně z nás jakoby si úplně nemůže dovolit každý prázdniny letět prostě na 14 dní někam do Trantárie, když by to bylo super. No ale na druhou stranu, v dnešní době už existují extrémně low cost letenky. A právě o tom se tady taky v tom článku psalo, protože prostě, když už máme tu možnost si koupit tu letenku za 5 kilo, proč bysme si do Říma nezaletěli? Sice teda v létě za 5 kilo toho moc neseženete, ale děkujeme za tip. Každopádně, co vždycky seženete, jsou super songy, hlavně u nás na Fajnu. Za Hugo Ray její Where is my husband, nebo Olivia Rodrigo Bad Idea Right, nebo už teďkon Tame Impala, Jenny, jejich Dracula, u nás na Fajnu.

0: dobré hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělý mood, non-stop, stop, stop.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
3: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
5: Interiér.
6: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
5: I táta přece vaří.
7: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
6: www.jonointeriér.cz.
8: Právě teď máme 25 stupňů Celsia a dnešní denní maxima pořád na 32 stupních. Naopak nejmíň bude v noci, a to 20. To znamená krásná procházka po městě, po vesnici. Je pořád aktuální.
1: Fajn. Get ready for sound. Fresh.
9: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
10: This is Beyonce.
11: Hey, this is Halsey.
12: Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.fajnfresh.cz.
1: Fajn. Vždycky hot.

0: dopo, čau lidi, v 9 hodin a 2 minuty startujeme další hoďku, a co tu druhou, fajn víkendu s Míšou, a je to hoďka bizárku, neboli nějaký nesmysly, co se staly, blbosti, teď na to ten správný čas, nebo třeba statistiky, ale co všechno se dozvíte, na to si budete muset počkat.
1: Fajn víkend.
0: Do té doby Sia, Kendrick Lamar, jejich The Greatest. Na fajnou.

Neskutečná zpěvačka, ale taky tanečnice Tate McRae, její Revolving Door. Song, který nám dojíždí v 9 hodin a 11 minut na Fine Weekendu s Míšou. No a potom třeba taková obezita. Nepříjemný, ale vlastně docela velký téma. Poslední dobou se dělá strašně moc žebříčků, taky vyskakuje to na sociálních sítích nebo celkově i na různých informačních webech. No a jednoduše, například se řeší to, že v Anglii už budou mít konec různých smažených jídel na školách. Protože chtějí zamezit, aby děti za prvý byly obézní, za druhý měly například různý zdravotní problémy a celkově spíš zavádí zdravější a zdravější stravu. Samozřejmě nejdůležitější otázka, zdravější strava bohužel se rovná i vyšší ceně, to znamená, že je dost možný, že se cena obědů navýší, což pro hodně lidí může být dost nepříjemná věc. Na druhou stranu je asi lepší, že se nějakým způsobem ty školy snaží bojovat s problémy a zrovna jako dát zdravý jídlo do škol není vůbec špatný. Na druhou stranu, na rovinu, teď to nemyslím špatně, ale kolik dětí vám sní třeba zeleninu? Jo, jako kdybyste jim tam dali bonbon, ten samozřejmě sní, nebo prostě třeba řízek. No, ale prostě celkově bohužel ta zelenina není úplně oblíbená. Ale zase, kdyby se dělaly různý dobrý saláty ve školních jídelnách, podle mě by víc lidí si na to navyklo. Protože když se řeklo salát mně jako dítěti, tak to bylo vždycky ježiš salát. No ale kdyby jsme si už od malička takhle zvykali, možná by to bylo dneska všechno malinko jinak. Tohle je jenom můj pohled, hele, třeba by to tak nebylo. Ale co tak je vždycky, tak to jsou naše songy. Za chvilku Miley Cyrus, nebo Kellyn, Stein 27, nebo už teďkon Teddy Swims, Mr. Know It All. Na fajnu.

Žena, která si umí sama koupit kytku Miley Cyrus, její Flowers, no na rovinu, každá žena si umí někdy koupit sama kytku. Hlavně, když váš přítel vám kytku koupit nechce. Ale o tom se tady na Fajnu v tuhle chvíli bavit nebudeme, to je smutný téma, ale pánové, aspoň jednou za čas. Kytička pro lepší den opravdu neuškodí. Stejně jako neuškodí naše songy, už za chvilku Taylor Swift, její Opalite. Nebo si dáme svatbu. Nebude se to týkat Taylor Swift, i když sama se bude vdávat. Bude se týkat jinýho páru, kteří si taky nakonec naštěstí řekli ano. A zdůrazňuju slovo naštěstí, ale to je za chvilku.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Zavratné megaslevy!
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

Jungfrau a také hvězda posledních dní Marie April. Jejich nezvládám. No a pak jsou tady lidi, kteří určitý věci zvládli. Třeba si říct ano před operací mozku. A o tom si teď společně povíme na Fajnu. Jsou dva lidi, kteří naštěstí stále ještě existují. Kteří se opravdu milovali a chtěli se vzít. No ale jeden z nich bohužel měl menší problémy a musel jít právě na operaci mozku. A tohle to není pohádka, není to žádný obrovský hollywoodský film. Tohle je realita. Opravdu se to stalo. Právě partner tady z té dvojice měl problém, naštěstí to nebylo nic jako zas tak strašného. Ano, byla to operace mozku, to znamená, nebyl to úplně nic malinkýho. Na druhou stranu přežil to, všechno dopadlo krásně a můžou spolu žít šťastně až do smrti. No ale představte si to, chcete si někoho vzít, ale ten člověk prostě má nějakou zdravotní omezení, který musí ještě nějakým způsobem doladit, napravit. Ano, to zní na jednu stranu jako strašně. Na druhou stranu, i přes všechno, všechny problémy, tak ho milujete a vlastně si ho chcete vzít a uděláte to alespoň takhle, což mimochodem je hrozně krásný. Stejně jako jsou krásný naše songy. Teď už Ed Sheeran, jeho Azizam na Fajnu. Dejte si tenhle banger s náma, stojí to za to.

0: Jonas Blue, Dakota. Banger, který nám obohacuje letní playlist na Fajnu s názvem Fast Car. A já tu mám připraveného člověka, který obohacoval Eden. Kdyby někdo náhodou nevěděl, tohle je Eva Farná a jedna z jejich největších novinek, Perpetuum Mobile. Mohlo by se stát, že už vás tenhle song malinko štve, protože na rovinu je úplně všude. No a nebo posloucháte fajn a milujete ho. Eva Farná měla 3 obrovský koncerty v Edenu, no ale měl být i 4. Nakonec se neuskutečnil kvůli technice a dalším vymluvám. Hele, jak to bylo, to my se asi doopravdy nikdy nedozvíme, ale byla tam a já věřím, že tam ještě někdy bude. Přece jenom bylo to obrovský boom. To znamená, možná se dočkáme a možná za nějakou dobu, třeba za rok, dobře, si dáme další koncert, zatancujeme si na tuhle songu nebo na jiný, ale do té doby si je můžeme vychutnat alespoň u nás na Fajnu. A to už za chvilku.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.

0: www.hazard.cz. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na EBLC2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
2: Trailpark.cz. Hlína lítá vzduchem, brzdy pracujou na max a tep letí nahoru. Sjed si Trailpark Klínovec, 30 km trailů, dřevěný překážky, wallridy a flow traily tratě. A najdeš tam i legendární enduro trať Illegal, která se umístila mezi 10 nejlepšími tratěmi na světě. Ať jedeš full gas, nebo hledáš jenom dokonalý flow, najdeš to na Klínovci. Trailpark.cz.
3: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn. Rádio.
4: Instagram.
3: YouTube.
4: TikTok.
3: Co je zrovna teď in. Fajn.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn. Fajn.

0: pustit už ne.
1: Při fajn víkendu s Míšou. A na rovinu, občas se dobrý skutky moc nevyplácí, protože například jeden doručovatel ve Švýcarsku dostal padáka po 42 letech kvůli tomu, že nosil zásilky až ke dveřím bytu. Nenechával je nikde dole, ale naopak udělal hezký skutek celkově pro ty lidi, protože si s nima rád povídal, rád viděl jejich úsměv, no tak jim to přines až k domu. No jenže bohužel se stala menší neúplně hezká situace, že ho vyhodili. Dlouholetá praxe, všechno měl, všechno uměl, no ale úplně nakonec ten konec nevyšel. No ale argumentoval, jo, bojoval proti tomu, no ale občas ani ty argumenty bohužel úplně nepomůžou. No ale co vždycky vám pomůže pro lepší náladu, hlavně takhle při sobotě, že jo, na fajnu, tak jsou super songy. Už za chvilku Justin Bieber nebo Nicki Minaj, nebo teďkon Alex Warren, jeho Fever Dream, právě teď u nás na fajnu.
2: Hey, I'm Alex Warren. I'm so excited to finally share my

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
10: Tak nečekejte, jezděte!
11: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
12: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
11: Více na kopecký.cz.
13: Právě teď máme 27 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 32, naopak nejmín 20. A jediný štěstí dneska je, že já už hlásím počasí od rána a pořád se to nezvedá. Maximum 32 stupňů, jej. To je super.
14: Fajn. Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
15: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
14: Fajn.
15: Vždycky hot.

0: 10 hodin, 1 minuta k tomu. Pokračuje Fajn víkend s Míšou, jsme přesně v půlce a jedeme si pořád na té stejné vlně. Je prostě sobota, je teplo a vy můžete být venku. Kde na sluchátkách nebo kdekoliv jinde můžete poslouchat Fajn. To znamená, já jsem ráda, že jste pořád tady se mnou a za chvilku se podíváme společně na krizi středního věku. Ve 20 letech. Jestli máte taky, hele, nevadí. Stává se to, děje se to a o tom si společně popovídáme už za chvilku.
1: Fajn víkend.
0: Do té doby třeba Damiano David, jeho Born with a Broken Heart u nás na Fajnu.

Ride It. Banger, který nám i v 10 hodin a 11 minut zpříjemňuje náš letní playlist na Fajnu. No a jestli vám je okolo 20 a máte krizi středního věku, tak se nebojte, jste úplně normální. Minimálně podle nový studie, která ukazuje, že právě my, ženzíčka, nám je tak plus minus dobře. Může nám být 16 až tak nějak těch 25 plus minus, to je ta naše generace. Tak podle všeho, když právě přejdete 18, je vám 20 a plus minus takový ty early 20s, no tak většinou v tu dobu máte docela krizi, protože jste jako na vejšce, teoreticky ještě furt něco máte, no ale po vejšce už vlastně moc nevíte, co máte dělat. Ano, jsou lidi, kteří to mají nalajnovaný, ví, že prostě půjdou tam, tam dostanou práci, no ale jsou tady taky jedinci, kteří vůbec nic neví a mají s tím obrovský problém. No a jestli se tady v tom poznáváte, předpokládám, že asi jo, nebo minimálně někdo z vás, tak je to úplně normální. A nejlepší lék proti tomuhle je se nestresovat. Ano, my se stresujeme a oni vám řeknou, nestresujte se, je to v pohodě, je to úplně normální. Samozřejmě, když se člověk nestresuje, tak se prostě nestresuje, že jo? A ještě k tomu mu potom někdo řekne, nestresuj se, to je dobrý, tak se nebudeš přece stresovat, když vám někdo řekne, že se nemáte stresovat. No jo, ideální lék na nestresování je, když vám někdo řekne, nestresuj se, je to v klidu, proč to tak hrotíš, je to strašně jednoduchý, jenom a jednoduše buď v klidu.

0: Německý DJ Purple Disco Machine. Gongst. Extrémní banger Substitution. A nebo za chvilku na Fajnu jedna z nejlepších kapel, která existuje. Imagine Dragons, jejich Bad Liar. A nebo Sabrina Carpenter a její zákaz přiblížení, no ale o tom až za chvilku.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
10: Music. Fine.

pro lepší sobotu na Fajnu. Dave Tam si Rain Dance. V 10 hodin a 31 minut. A proč si malinko neosladit ten den společně se Sabrinou Carpenter? Naštěstí slečna už se ho konečně osladit může, protože nějakou dobu měla svýho stalkera a takhle je to veřejně známá osobnost, tím pádem lidi znají, lidi sledujou a bohužel lidi jsou pouze a jenom bohužel lidi, protože prostě pro nás sledují slavní osobnosti, jo, nemělo by se to dělat, chápu, že třeba děti si to úplně neuvědomujou, no ale právě Sabrina měla jednoho staršího pána, který ji docela dost pronásledoval, sledoval nejenom na sociálních sítích, ale i ve skutečném životě, objevoval se na místech, kde byla i ona a jí už to nebylo moc příjemný. Jednoduše si zařídila soudní zákaz přiblížení a teďkon konečně už může žít normálně jako normální člověk, což samozřejmě není úplně pravda, protože vzhledem k tomu, jak moc je známá, slavná a kolik lidí ji zbožňuje, tak nejspíš těch stalkerů bude mít mnohem víc, ale když se alespoň jednoho zbavíte, tak je to úspěch. Jednoduše představte si to, kdyby pořád někdo řešil, co děláte. To trošku zní, jako kdybyste furt spali něco na sociální sítě a někdo by vás tam sledoval a soudil. No jo, lidi jsou jenom lidi a je jedno, jestli jste známí nebo neznámí. I vaši sousedi vždycky budou hodnotit váš trávníček, však to známe. Tohleto přísloví, nepřísloví. No a co stejně znáte, tak jsou třeba naše songy, který vám vždycky zlepší den. Už za chvilku Rugail nebo teďkon Ava Max a Banger Spot Fake na Fajnu.

0: Ada naši Next Generation, Rugale. Wishful Thinker. Pro lepší sobotu na fajnu. A za chvilku magická trojice David Guetta, tady svým Stomzená, jejich Gon Gon Gon. Nebo menší oddechovej čas. Ale kdo co, jak, proč s kým, to až za chvilku. Na fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
3: Vzpomínky na dětství a horké léto. Červencová Vogue CS se zpěvačkou Likely na obálce jede na vlně nostalgie. Čtěte exkluzivní rozhovory s herečkou Ivou Jančurovou, hercem Janem Cinou nebo Hugem z Gufrau a písničkářem Matějem Čechem. Pochopte do hloubky fenomén Lux Maxingu. Poznejte práci fotografek, které se věnují ženskému tělu. Only in Vogue.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Stres.
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

avec White Keys. Banger, který nám dojel v 10 hodin a 50 minut na Fajnu. Ed Sheeran, člověk, kterýho 100% všichni známe, no, tak tenhle člověk si chce dát pauzu. Ne od vztahu, ne od fanoušků, ale celkově od hudby, protože už je jednoduše unavený. Je to 5 let, co měl svoje největší turné, no a už prostě potřebuje menší chill. Samozřejmě znova, je to pouze a jeden jenom člověk. Věta, kterou opakuju asi pokaždý, když se bavíme o jakýkoliv celebritce, protože představte si to, přepracujete se, každý má někdy, jo, takový ten syndrom vyhoření. No a potom prostě potřebujete pauzu. Tohle se děje dokonce i těm celebritkám, který posloucháme na Spotify, chodíme na koncerty, jo? Stává se to úplně všem. A i když vám je prostě 20, 30, 40, je to jedno. Syndrom vyhoření můžete mít v jakýmkoliv věku a dokonce i český celebrity, kterým je plus minus 20, to mívají. Dokonce i studenti to mívají právě většinou na těch vysokých, občas středních školách. Nebo i prostě lidi ve 40 letech, kdy zjistí, že práci, kterou dělají už plus minus 15, 20 let, dělat nechtějí a je to prostě spíš horší než lepší, je to prostě špatný a chtějí dělat něco jiného. No, tak to stejný se stalo právě i Edu Sheeranovi. A samozřejmě není to OK, ale co je vždycky OK, tak jsou naše songy. Za chvilku Slavíček nebo teďkon Calvin Harris. Neskutečný banger, Satisfy na Fajnu.

To nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamů. To nejlepší z TikToku.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace Per Dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
4: Instagram,
3: YouTube,
4: TikTok,
3: co je zrovna teď in.
4: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn? Fajn Radio. CZ.
5: Právě teď máme 27 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 32, nejmíň 20, to znamená, že i večer, když prostě půjdete chillovat někam ven, budete mít 20 stupňů, to znamená krásně na crop top, na tričko, na kraťasy, na úplně cokoliv. Můžete si to tam jednoduše užít.
4: Fine. Get ready for the sound. Fresh.
6: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
7: This is Beyonce.
8: Poslouchej Fine Fresh Radio www.finefresh.cz.
9: Fine.
10: Vždycky hot.

0: Fine Weekend с Мишей.
1: Dobrý dopo, čau lidi, startuje naše poslední společná hoďka, máme 11 hodin, přesně ideální čas odstartovat čtvrtou hoďku Fine Weekendu s Míšou, ve který bude například ženská logika, buďte ready, vaše ega možná budou bolet, ale jenom možná, záleží, no ale nebo si užijete prostě a jednoduše naše songy, už za chvilku třeba Kato John, Turns the Lights Off, nebo teďkon Faruko, Pepas, dejte si tyhle bangry s náma, stojí to za to.

Vincent Bonyho, sorry, I am here for someone else. No a na fajnou malinko přepneme na správnou ženskou energii. Je to jednoduchý. Věděli jste, že ženy často využívají hudbu ke zlepšení nálady a zvládání stresu? Díky tomu si prej hodně z nás dokáže líp poradit s emocema nebo náročnýma situacema. Easy business. Jo? Nebo kdo z vás to nepochopil, tak ve chvíli, když nám pustíte tu hudbu, tu správnou, naši oblíbenou, tak nejenom, že nám zlepšíte náladu, ale taky dokážete, že nás aspoň trošku znáte.

0: nám zpříjemňuje letní playlist s Kesha, její TikTok na Fajnu. A za chvilku song, se kterým Alyssa Liu, neboli americká krasobruslařka, vyhrála zimní hry. Pink Panther, Zara Larsson, jejich Stateside. Komu stejně jako mě doteď vyskakují videa právě z zimních her, tak víte. Kdo ne, alespoň jsem vám malinko obohatila sobotu. Jestli prokrastinujete, tak máte štěstí. Za chvilku se o tom společně pobavíme.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: To je krásná kuchyň.
8: A jak je praktická.
9: To bych chtěla domů.
10: JN Interiér. Český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
11: www.juninteriér.cz.
12: Využijte váš prostor.
13: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
14: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
15: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
14: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
16: My name is Somber.
17: What up, it's Kehlani.
18: Hey, it's Taylor Swift.
19: Back to the hits.
20: Right, babe.
21: Fine.

Neskutečně Alex Warren a jeho úplná novinka Passenger u nás na Fajnu. A je to jednoduchý. Je sobota, tím pádem, jestli prokrastinujete, vlastně asi OK. Jehle v sobotu na konci školního roku už byste měli být na dovolený a ne se třeba prudit někde ve škole, jo, úplně ruku na srdce. No, nebo hele, jste v práci a máte třeba v hlavě dneska trošičku bordel, je to OK, protože podle všeho prokrastinace není lenost, ale vlastně váš mozek jenom a jednoduše odpočívá. Je toho na vás moc. Což na každýho někdy je moc, na konci, jak jsem říkala, už 10krát, na konci školního roku, stejně tak prostě v červnu, jako červen, nejvíc naprd měsíc, co se týče všeho. Všechno končí, všechno začíná, ať už jako máte, nemáte děti, kolem vás, i když do té školy nechodíte, stejně kolem vás furt všechno jako začíná nebo končí. To znamená, dejte si chill, jo, dneska, nebo i zítra, když je neděle, od slova nedělat, máte na to úplně plný právo. Můžete odpočívat třeba při našich bangrech, za chvilku Lady Gaga, nebo teďkon Shawn Mendes, jeho Why na Fajnu.

0: Amigo, neskutečný banger Save My Love. Je to easy, láska je důležitá i u nás na Fajnu. Stejně jako naše songy. Už za chvilku Miles Smith, Neil Horan, jejich Drive Safe. A nebo moje kolegyně, tentokrát to trošičku jiná, nebude tady malá Kristin, bude tady Andrea z Music Boost a to už za celých 21 minut. Já věřím, že si odpoledne s ní naplno užijete, bude to zase jiná energie, ale ne špatná, naprosto skvělá. Za chvilku na Fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend. Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
1: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
5: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.

Taylor Swift, Elizabeth Taylor Banger, se kterým se dneska na Fajnu loučíme. A nebude tady moje malá kolegyně Kristin, já jsem ráda, že mě neslyší, protože nemá ráda, když jí říkám, že je malá, ale bude tu speciální host víkendu, a to Andrea z Music Boost. To znamená, jestli rádi posloucháte od 9 do 13, tak máte štěstí. Bude to s váma 4 hoďky, já věřím, že si to užijete. A my se slyšíme zase zítra od 8 do 12. Tak ahoj.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: XXL výprodej v online shop CZ.
3: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz. Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26. Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Raskal
4: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: Happysport.cz.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
9: Fajn. Vždycky hot.

0: Fajn víkend.
1: To dáme. To dnešní horko sakra dáme. Kristýnka si dneska bere volno, tak tu máte mě. Andreu z Music Boostu, všední dny 9 až 13, to je taková ta drzá trošku mimo. Jo, víte? No, tak to jsem já. Takže si trošku drze a mimo dáme i tenhle víkend. No a startuje teda víkendový odpoledne. Pojďme to nějak zmáknout. To, co je venku, je totální extrém. A já vás nemůžu pokropit ničím, nemůžu vás schladit, ale prostě mám pro vás aspoň ten playlist. To je to, co pro vás máma je sakra dobrý, tak jdem na něj.
0: Tohle je fajn. Fajn.
1: Začínáme Kellynem a Sofianem a jejich Pistácie. Takovej ořech hned na start. Tak hezky odpoledne.

Before You Go, tohle je Luis Capaldi. A dohrál nám ve víkendovém fajnu. Já se tam musím ještě naučit, já nevysílám ty víkendy, takže ve víkendovém fajnu. A co si řekneme, tenhle víkend je fakt extrémní. Extrémní, co se týče jako horka, dokonce jsou jako vyhlášený nějaký jako výstrahy, co dělat, co nedělat, takže prosím vás opatrně, hlavně pitnej režim, namazat se SPFkem a spíš bejt doma v klimatizaci, pokud možno, jo. Mám pocit, že ale během toho roku vždycky zapomeneme, my vždycky zapomeneme na to, jak strašný to horko vlastně je. Pořád slyším v zimě, ať už je léto, jo, a na jaře, ať už je léto, a to léto přijde, ta krutá realita, a my vždycky narazíme a všichni. To je strašný, to se nedá takyhle horko, to nikdy nebylo. Ale vždycky je to úplně stejný, každý rok to říkáme a vždycky během roku na to zapomeneme. Já vás vyzývám k tomu, pojďme si už zapamatovat navždycky, že léto v České republice je sakra náročné a extrémní, protože tahle teplota bez moře se prostě nedá. Kdyby tady to moře bylo, tak si řeknu, jo, pohoda, jo, po práci si prostě někam odběhneme na surf nebo prostě hezky na chill na pláž, ale tady nemůžeme prostě. To znamená, pojďme si zapamatovat, že horko v České republice není prostě úplně OK a pojďme si vážit toho, když je to jaro, podzim nebo zima, jo? Já vím, teď už je to léto, tak prosím vás, žádná negativita, to jsem na vás nechtěla jen tak hodit. Chtěla jsem jenom říct, že vás chápu, jestli teď kde jste, jak jste kdekoliv, je to těžký, je to náročný a společně to zvládneme. To znamená hodně vody, hodně opalovacího krému, hodně klimatizace a hodně být doma, jo?

víkend na fajnu. Tohle taky Rudimental, Skepsis, Charlotte Plank, Ricoda, Nick Gringold. Song, který nám dohrál 8 minutek do půl jedný odpoledne. A to budete koukat, no co koukat, to budete poslouchat, co vám za chvilku posílám. Song z roku 2015. Jmenuje se Bills. Což jsou účty. Zpívá se tam něco jako o tom, musím makat, protože účty se sami nezaplatí. Lunch Money, Lewis. Tenhle song právě napsal takhle. Prej se říká, že když psal tenhle song, tak si říkal, že musí vzít téma, který mu každý člověk na světě bude rozumět. A proto vzal účty, účtenky, peníze, makání, přepracování, vyhoření. A já si myslím, že všichni se v tom najdem. Tak leďte fajn. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian. Boy Akon. Yeah. And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull. 3, 2, 1.
1: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Závratné mega slevy!
7: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
8: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
9: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Instagram,
0: YouTube,
10: TikTok,
0: co je zrovna teď in.
10: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn?
10: Fajn. Turn it up. Turn it up. Music.

0: Midnight Sun, tohle je Zara Larsson. Ráno hrává hezky při sobotě na fajnu, 5 minutek po půl jedný. No a co dělat, když nemáte koně, ale chcete jezdit na koni? No tak si vezmete koně umělýho. To je prosím vás teď velký trend a já potřebuji, aby mi to někdo vysvětlil. V Praze se uskutečnil historicky první evropský šampionát v populárním hobby horsingu. Prosím vás, je to sport, při kterém závodníci skáčou a běhají jako s maketami koňských hlav na tyči. To znamená prostě umělej kůň. A tohle je teď jako novinka, je to nový sport, který čím dál tím více a více trenduje. Na téhle netradiční akci se sešlo 243 sportovců z 11 zemí. To znamená, že to jako hodně lidí to dělá. A já to nechápu, já tomu nerozumím. A já potřebuji někoho, jestli mě slyší někdo, kdo ten hobby horsing dělá, nebo jestli znáte někoho, kdo to dělá. 724-634-634. Proč jsme jako společnost vymysleli nový sport? A proč zrovna tenhle? Proč tyč, která má na hlavě prostě koňskou, která má koňskou hlavu a my ji máme mezi nohama a skáčeme s ní přes překážky? Proč jsme třeba nevymysleli skákání přes překážky bez té tyče? A proč zrovna kůň? Prosím, potřebuji odpověď.
1: Vždycky hot. Vždycky fresh.

0: Dáváte si sobotní odpoledne s Fajnem, tohle byl Dominik Faj, jeho Baby Doll. No a my teda dáme nějakou závěrečnou tečku těm koníčkům. Hobby horsing, to je nový trend, nový sport, vypadá to tak, že prostě máte dřevěnou tyč, na té tyči je koňská hlava, tu tyč máte mezi nohama a s tou tyčí běháte a skákáte přes překážky. Teď to mělo v Praze nějakou prostě celosvětovou soutěž, je to čím dál tím častější a o to větší a větší zájem. Já to jenom nechápu. Proto jsem se chtěla zeptat, jestli vy tomu někdo rozumíte, děláte to, abyste se mi ozval, ale zatím se mi ozývají jenom ti posluchači, kteří tomu taky nerozumí a vlastně to nechápeme. Já jsem zjistila, že ta tyč stojí přibližně 3 až 5 tisíc korun, záleží jak kvalitní tyč a jak kvalitní hlavu toho koně chcete. Takže jestli vás tenhle sport třeba zajímá, tak si prostě sežeňte umělou tyč za 5 litrů, no a pojďte na to, no. Já nevím, nerozumím moc těm reformám, těm různým sportům, já nevím, za chvilku třeba ty závody s pejskama můžou být třeba s pejskama na baterky, třeba to taky bude nějaký vylepšení, nebo třeba skákat přes švihadlo bez švihadla, anebo závodně plavat bez vody a jenom v tom bazénu běhat, to je taky možnost, tak třeba i tohle přijde. A jestli vás to teda někoho zajímá, kůň živej je prostě dražší, tak stačí prostě dřevěná tyč, teď je to trend.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firma na zážitky
4: CZ.
7: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
8: Fajn Radio. Prostě hity.

sobotní odpoledne, který dobrovolně trávíte s Fajnem, dohrává Lloyd i Red Eyes. No a hobby horsinky je jedna věc. To je umělej kůň, ale co takový umělej pes? Řešili jsme hobby horsing sport, který vypadá jako když jedete na koni, akorát mezi nohama, nemáte živýho koně, ale dřevěnou tyč s umělou hlavou koně. To jsme si nedokázali nějak vysvětlit, prostě jsme si aspoň řekli, že tohle teď trenduje, že se to ano, jakoby děje. No ale co mi napsal posluchač Jarda, je hobby dogging. Je to nový trend, který není považovaný za sport, ale spíše jako za nějaký nový hobby, jako odpočinku, kdy celosvětově si kupujete, prosím vás, prostě vodítko, taky speciální, to vodítko je takový hodně pevný a má jenom konstrukci vytvořenou na hlavu psa, akorát tam pes nikdy není. Vy venčíte imaginárního psa. Já nevím, je prý dokázaný, že od toho lidi odpočívají, je to taková levnější varianta toho pořídit si psa, protože tenhle nepotřebuje granule, nepotřebuje chodit k veterináři, nepotřebuje nic, takže jsou to prostě lidi, co chodí venčit psa jenom s vodítkem bez toho psa. A normálně mu třeba hází aport, nebo na něj mluví. No a společnosti to přijde úplně v pohodě. Tak jenom abyste věděli, že když v parku uvidíte někoho jenom s vodítkem a budete si říkat, že nevím, že to blázen, není to blázen, je to jenom člověk, co sleduje trendy a prostě chtěl být in, jo? Tak pozor na to. Tohle je Fajn.

nejlepší z hit parády. To nejlepší ze stream.

0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Vzpomínky na dětství a horké léto. Červencová Vogue CS se zpěvačkou Likely na obálce jede na vlně nostalgie. Čtěte exkluzivní rozhovory s herečkou Ivou Jančurovou, hercem Janem Cinou nebo Hugem z Gufrau a písničkářem Matějem Čechem. Pochopte do hloubky fenomén Lux Maxingu. Poznejte práci fotografek, které se věnují ženskému tělu. Only in Vogue.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
0: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn. 3, 2, 1, go.
7: Fajn odpoledne.
8: Sobotní odpoledne s Andreou pokračuje. Venku je velký extrém, tak si to pojďme sakra extrémně užít. Já vím, myslím taky, jako já, nemáte rádi horko, tak tyhle dny jsou opravdu prostě velká krizovka. Ale tak myslete na pitný režim, jeďte někam k vodě, pokud můžete, no a prostě to nějak přetrpíme, nějak to zvládneme, no a skáčeme do druhé společné hoďky.
0: Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky

sobotu odpoledne nám dohrál Nico Santos, jeho Ray of Light, a dohrál nám na fajnu. Protože je dneska mega horko, tak to vybízí k tomu zůstat doma, hezky s klimatizací, nebo třeba jít do kina. Tam totiž tu klimatizaci mají taky. Jestli jste prosím vás ještě neviděli Michaela, vlastně skvělý film o Michaelu Jacksonovi, tak určitě tohle napravte. Stal se teď nejvýdělečnějším filmem úplně všech dob. Celosvětově utržil 911 milionů dolarů a je to fakt dobrý film. Dokonce to přeskočilo i Bohemia Rhapsody, vlastně film o Freddie Mercuryem, což jako už ten krát, když to jako běželo, tak říkám, ty brďo, jaký film musí přijít teď, aby to jako bylo fakt jako lepší, no? Musel přijít Michael. Taky vám doporučím, prosím vás, horor, jmenuje se Obsession, je to totální banger mezi hororama. Nebudu vám jakoby nic prozrazovat, jenom lehce vám naznačím, že to není ten typický horor v tom, že tam máte nějakého bubáka nebo nějaký strašidlo nebo nějakého vraha. Tady je prostě jenom obyčejně normální holka, která jednoho dne prostě normální nebude. To znamená, je to takový ten typ hororu, který vás děsí právě tím, že je reálný. Já jsem na tom byla v kině, řvala jsem pořád. A fakt to doporučuji. Dokonce to teď jako vypadá, že se to taky možná dostane na top 1 ve všech jakoby v hororovém světě, jo. Tak tohle jsou moje dva tipy do kina. Jestli máte třeba i vy 724634634, tak se taky podělte. Co jste viděli dobrýho? No a co si dneska nebo zítra můžeme pustit?

Alan Walker, jeho Faded, tohle je song, který nám krátce před půl druhou odpoledne dohrává na Fajnu. Já vám přeju krásný víkend, doufám, že máte nějaký hezký plány, nebo hele, jestli pracujete stejně jako já, tak jsme v tom společně, pořádně to zvládněte, zapněte si klimatizaci naplno, no a pojďme si dávat další songy. Tohle je Wonderful Life od Purple Disco Machine, je to německý DJ, který se pyšní právě tím, že ty jeho songy jsou hodně pozitivního charakteru. Jsou to vlastně písničky, ve kterých se zpívá hodně o tom, jak je krásný život, pojďme si to užívat, slunice, užívat si, že hezký počasí. Tak tohle je Purple Disco Machine. Na mě to vždycky působí spíš, jako kdyby to byl italský DJ, má to takovej jako nádech lehkej občas, takový Itálie, ale ne, je to Německo a my si ho za chvilku dáme.

0: Fajn.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
0: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
4: Hej vy? Ano, vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
5: I'm Lily Bean.
6: It's Sabrina Carpenter.
0: Music.
7: Fine.

Rugale i Pretty on Paper. Dáváte si sobotní odpoledne, dáváte si ho s Fajnem? No a jestli náhodou nemáte na tenhle víkend ještě plány, tak včera odstartoval 10. ročník hudebního festivalu Metronom Prague 2026, který probíhá úplně poprvé na letišti v Letňanech a je až do zítřka. Takže jestli ještě nemáte plány, tak prosím vás, víte, kam zajít. Lístky ještě jsou, teď na to tady koukám. Zítra je tam třeba Marcel, taky fridlerský, nebo třeba britský zpěvák Sting, taky americká zpěvačka Oxys, úžasná záležitost. Nebo třeba dneska večer už Nick Cave, nebo třeba Purity Ring. To je taková talentovaná dvojice zpěváků, která třeba mě osobně hodně mega zajímá. Takže jestli chcete hudbou, hezký počasí k tomu, samozřejmě s opalovákem, to by taky nemuselo dopadnout dobře, tak Metronom, jo? Ještě jsou lístky. Yo, we're the hit music station. Hey. Fine.

0: Song z nového alba Reného Danga jmenuje se Dealer. Já jsem tvůj dealer. A my jsme si ho dali hezky takhle při sobotě na fajnu. Za chvilku si dáme, prosím vás, totální trend tohoto roku. Song se jmenuje Go, je od Chemical Brothers, který vyšel už v roce 2015, ale znovu se dostal do trendu v tomhle roce. Já vám řeknu proč. Venku je totiž na Netflixu film, jmenuje se Apex. Je to film, kde vlastně klíčová taková scéna, trošku taková dramatická a strašidelná, kde hlavní postava pustí tuhle písničku a řekne té druhé postavě, že má čas utéct do konce té písničky. Tenhle úryvek z toho filmu je všude na TikToku, všude na Instagramu, všichni na to dělají různý parodie a právě díky tomu, díky téhle klíčové scéně se tenhle song hraje u nás v rádiu a hraje i u vás všude na sociálních sítích. A já si myslím, že zaslouženě. Je to dobrý song a jsme rádi, že jsme si ho takhle po letech znovu mohli připomenout.
1: Fajn odpoledne. Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
2: Vzpomínky na dětství a horké léto. Červencová Vogue CS se zpěvačkou Likely na obálce jede na vlně nostalgie. Čtěte exkluzivní rozhovory s herečkou Ivou Janžurovou, hercem Janem Cinou nebo Hugem z Gufrau a písničkářem Matějem Čechem. Pochopte dohloubky fenomén Lux Maxingu. Poznejte práci fotografek, které se věnují ženskému tělu. Only in Vogue.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Go, go. We're back. Here we go. Go.

0: Chemical Brothers, jejich Go, totální trend na Suckách i u nás na Fajnu. No a Instagram hlásí nový update. Tak vám o něm řeknu, aby jsme zase nebyli pozadu, jo. Ten update spočívá v tom, že se budou měnit, vlastně bude se měnit celý fungování takzvaných karuselových příspěvků. To jsou prosím vás příspěvky, které obsahují více fotek nebo videí vedle sebe. Uživatelé totiž nově budou mít tu možnost přidat popis ke každý fotce zvlášť. To vlastně znamená, že se Instagram chce zbavit těch dlouhých popisování. Prostě nemusíte v jedné větě vysvětlit všech 20 prostě fotek. Teď můžeme komentovat každou fotku zvlášť a vlastně přidat jenom jeden příspěvek. No a to je všechno. No snad jste nečekali nějakýho nového smaríka, ne? Jenom tohle.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou po

0: má svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Poslouchej Fajn online
0: přes webovky fajnradio.cz.

Sobotní fajn odpoledne skáče do třetí společný hodinky. Podíváme se na Argentinu, tam prosím vás teď totálně zavály s muži, kteří neplatí alimenty. Zpráva, která mi před chvilkou vyrazila dech a já jsem se rozhodla ho vyrazit i vám, takže se na to určitě počkejte. No a pojďme na ten playlist. Viktor Sheen, taky Ray Dalton, anebo právě teď Mal Schmidt. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. A jeho Nice to meet you. Love.

Endorfín, jeho Dopamin. Sobotním fajnu. Hele, neplatíš alimenty, nejdeš na fotbal. Přístup, který rozjela teď Argentina. Zakázali tam tisícům mužům, kteří neplatí na své děti, vlastně zakázat chodit se podívat na mistrovství světa ve fotbale. Jediný prostý argument. Pokud nejsi schopný jako táta, nemáš právo se dívat na fotbal. Týkal se tenhle zákaz přesně 13 tisíců mužů, což není málo. A já se myslím, nebo takhle, nevím, co si o tom myslíte vy, ale já s tím souhlasím. Přijde mi to docela logický. Prostě, jestli neposíláš alimenty, nemáš si co kupovat, prostě lístek a letenku na mistrovství světa ve fotbale. Úplně jednoduchý. Pojďme se zamyslet nad tím, jakým mužům nebo i ženám bychom zakázali chodit na fotbal. Pojďme se zamyslet. 724-634-634. Kdybychom mohli, komu bychom to zakázali? Já nevím, třeba mužům, kteří po sobě neuklízí ponožky, nebo třeba někomu, kdo leze do telefonu, nebo komu všemu. Pojďme zapnout svoji fantazii. Já upřímně bych nepustila na fotbal chlapa, který ignoruje po zprávách. Třeba tohle vadí mě a to si myslím, že si prostě fotbal nezaslouží. No, a co si o tom myslíte vy?

0: Jonas Brothers, jejich Sucker. Tohle je dnešní sobotní odpoledne na Fajnu. A tohle bude sobotní odpoledne na Fajnu za chvilku. Německý zpěvák Michal Schulte, jeho Waterfall. A taky jeden americký zpěvák Dominic Fike, jeho White Keys. Tohle jsou teda dva následující songy, které jsou pro vaše odpoledne, pro tenhle víkend. Ať vás čeká, co vás čeká, zvládněte to. Jestli je to nějaký rodinný výlet, nebo jedete někam na koupačku, nebo na zmrzlinu, nebo musíte být bohužel v práci stejně jako my. Ať je to cokoliv, pojďme to zvládnout, pojďme to horko přežít a pojďme si ladit fajn.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
1: Fajn. Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.
2: Fajn.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
8: Potřebujete dětské kolo?
9: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
8: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
9: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
8: Raskal
9: a Bíny.
8: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
9: Happysport.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: My name is Somber.
13: What up, it's Kehlani.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Back to the hits.
13: Right, babe.
2: Fine.

Pěkný odpoledne na fajnu. Vital MC, Bees Honey, jich party právě teď dohrává. Taky se vám nechce běhat. Myslím jako takový ten pohyb, který teď všichni strašně moc dělají. A který je samozřejmě správný. Já jenom bohužel patřím mezi ty lidi, kteří prostě běh nezajímá. Jak se snažím, tenhle pohyb prostě není úplně můj favorit. Ale vždycky bych jako chtěla, protože hlavně teď, jak je prostě léto, hezký počasí, tak teď je samozřejmě všude samý maraton a samý různý běhací výzvy a vypadá to jakoby dobře. A vždycky mě jako mrzí, že na takovýhle akce se já nemůžu přihlásit, protože prostě k tomu mám nějaký prostě svůj osobní odpor. Ale myslím si, že v Itálii by se jim asi povedlo mě přesvědčit, protože v jednom italském městě Treviso probíhal každoroční vlastně světový pohár v tiramisu. Takový vlastně oslavy tohohle tradičního italského desertu. Já miluju tiramisu. No a letos tam přišli úplně s famózní novinkou, kdy vlastně, aby natýzovali, aby navnadili všechny jako lidi k 10-kilometrovému jako běhu, který měl nějaký jakoby charitativní podkres, tak jim řekli, že ten, kdo to uběhne, kdo dá těch 10 kiláků, tak na závěr dostane tiramisu. Ale nejenom jako jedno. Několik, nespočet, dá se říct třeba taková půlroční zásoba. A to si myslím, že jakoby něco, co by mě asi fakt jako přesvědčilo. A říkám si, jestli by každý maraton neměl mít nějakou takovouhle věc. Nemusí to být tiramisu, ale něco, co máme všichni prostě rádi. Nějaký voucher někam, nějaký masáže, cokoliv prostě. Že by třeba ta společnost začala víc běhat. Prosím, zaveďte to. Jestli tady bude 10-kilometrový běh pro tiramisu, jdu do toho. Fajn.

0: Noční hřích, Domy Aláďu a taky Krištof. Na fajnu, hezky při sobotě. Dneska, prosím vás, je prej den tenisu, takže pokud chcete v tom horku dobrovolně podstoupit nějaký extrém, dejte si třeba s někým tenis. My tedy zhrát nebudeme, my budeme poslouchat a pouštět si jenom to nejlepší. Za chvilku Harry Styles, jeho American Girls, song, který napsal svým kamarádům jako vděčnost jim, že si našli správnou pravou polovičku. Věnoval to teda i manželkám svých kamarádů. Jestli mám pro někoho slabost, je to Klok-Klok, tohle je jeho Adore You. Je to hodně romantický song, vyšel loni a zpívá se tam něco jako ve smyslu chci tě mít u sebe blízko, chci tě milovat, čekám pořád na tebe. Je to fakt hezký song. Pak si ho hezky dáme na fajnu za chvilku.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival Restaurant.cz.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

Johnnych, Turnlinesov, tohle je dnešní víkendový vysílání na Fajnu. No a co, koukáte na reality shows? A jestli ano, koukáte teď na tu novou, která běží na Primě, jmenuje se Are You The One? Jestli ano, nebo jestli ne, to vlastně jedno, koukejte nebo poslouchejte náš podcast, který najdete na YouTube Fajn Rádia, anebo stačí sledovat naše sociální sítě. Jednou týdně tam naše moderátoři Alberto a Kristy vlastně dělají takovou rekapitulaci toho, co se ten daný týden vlastně stalo. Kdo s kým, co já, kdo to řekl, neřekl, prostě takový ty drbíky a bizárky kolem, který vlastně všichni milujeme. Takže já si myslím, že vlastně ani nemusíte koukat na tu reality show, aby vás bavil tenhle podcast. Je to zajímavý, je to zábavný, no a hlavně to děláme, nebo hlavně Kristýnka s Albertem to dělají pro vás. Takže si to dávejte s náma.

0: fajn. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?

0: víkend, fajn sobota, dneska víme, že se mnou s Andreou, no a před námi je úplně, ale úplně poslední společná hodinka, tak si pojďme sakra pořádně užít. Počasí je extrémní, někdo to má rád, někdo to nesnáší, tak si vyberte, ale co je hlavně to nejdůležitější, je, že ty songy jsou tady pro nás, pro všechny. Pro ty, kteří milují léto, pro ty, co nesnáší léto, pro ty prostě, kteří na to nemají vůbec žádný názor. Pro nás, pro všechny, tak si to pojďme užít. Fajn.
1: Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
0: Prick, taky Robin Schulz, taky Lily Wood. A tohle je jejich společný song. Pro vaši sobotu, pro vaše odpoledne. Prayer in Sea. Mega song. Tak hezkou sobotu.

0: DJ Skido, Fastboy, taky Rafik, Wave, tohle je sobotní odpoledne, no a tohle je sobotní odpoledne na Fajnu. No a jestli chcete GTAčko zadarmo, tak já mám řešení. Norský prodejce elektroniky vydal prohlášení, že dítě, který se narodí 19. listopadu tohoto roku, získá GTA 6 zdarma. Což jsem tak jako počítala, že jestli už jste na to dítě nezadělali, tak už to nestíháte. Takže to se omlouvám, vy jste vlastně z kola ven. Ale ti z vás, kteří už jste zadělali a zadělali jste včas, tak to zkuste, já nevím, no, nějak pošéfit a naplánovat na 19. listopadu. Je to jako dobrý marketingový tah, proč ne, ale zase si říkám, že samozřejmě v Norsku to ty lidi jako věděli mnohem dřív, než se ta informace dostala k nám, takže se to dozvěděli ve chvíli, kdy s tím ještě mohli něco dělat a mohli si říct, OK, chci GTAčko, tak pojďme si udělat mimčo. Ale chcete mi říct, že existuje někdo prostě na téhle planetě, který si dobrovolně udělá dítě jenom kvůli nějaký hře? Asi jo, existuje.
1: Hey, this is Taylor Swift, you're about to hear my song.

Glass Animals, taky Andy Ory, Heat Waves, víkendovej, fajn, víkendový odpoledne. No a Pražáci slaví. Teď se to sice bude týkat jenom Prahy, ale i vy, kteří třeba do Prahy občas jezdíte, tak byste měli vědět, že Jiřák na městě Jiřího Spoděbrad se znovu otevřelo. Já nevím ani, jak dlouho bylo zavřený, ale fakt to bylo mega dlouho. Řekla bych, že 2 roky určitě, pocitově 10 let. Něco se tam opravovalo, vylepšovalo, prostě to bylo celý zavřený a člověk to prostě musel celý obcházet a vlastně jsme přišli o všechny ty jako dobrý věci, které ten Jiřák měl. Trhy, nějaký čilování hezky na lavičce nebo pod stromem a prostě to byla jakoby hezká část Vinohrad a byla škoda, že to prostě bylo chvilku zavřený. Ale teď tam nově najdete 3 pítka, 5 mlžítek a 10 loužítek. Prosím vás, já nevím, co je to loužítko, ale zní to dobře. Zní to něco jako louže, to znamená, bude tam voda. A dneska je takový horko, že je dobře, že jsou tam loužítka. I mlžítka. Nevím, jaký je rozdíl mezi mlžítkem a loužítkem, ale nějaký tam bude. Tak se jděte podívat na Jiřák a pak mi ještě dejte vědět, jo? Jaký je rozdíl mezi pítkem, mlžítkem a loužítkem. Ze všeho se dá asi pít, ale z něčeho je to asi náročnější. No ale jsme rádi. To nejlepší.

0: Fajn.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
2: Vzpomínky na dětství a horké léto. Červencová Vogue CS se zpěvačkou Likely na obálce jede na vlně nostalgie. Čtěte exkluzivní rozhovory s herečkou Ivou Jančurovou, hercem Janem Cinou nebo Hugem z Gufrau a písničkářem Matějem Čechem. Pochopte do hloubky fenomén Lux Maxingu. Poznejte práci fotografek, které se věnují ženskému tělu. Only in Vogue.
3: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.
9: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

Lady Gaga i Abracadabra, to je song, který nám dohrál v sobotním fajnu dneska odpoledne, 6 minutek po půl čtvrtý. Ježiš, to už je tolik, vidíte, jak to všechno uteklo? No. Prosím vás, mám takový pocit jenom já, že dneska jako chodit na festivaly nejde jako jen tak, jako oblečený. Musíte nějak vypadat jako festivalově. Festivalové outfity jsou podle mě od roku přísnější a přísnější. Co si pamatuju já, tak dřív stačilo prostě nahodit nějaký hezký triko, šortky, a se jelo na festival. Jo, nějaký pivo do ruky, dobrý písničky k tomu a dobrá nálada. Dneska je ta festivalová móda opravdu tak častá a tak zvláštní, že to podle mě už jako nějaký status. Jakože jste oblečený nějak, za co by vás normálně poslali domů se okamžitě převlíknout, ale na tom festivalu je to vlastně ikonický. Čím míň toho na sobě máte, tím je to lepší. A taky mám pocit, že opravdu musíte mít na sobě ty třpytky, ty kamínky nalepený, abyste jakoby zapadali. Že musíte všude mít ty barevné copánky a prostě splňovat nějaký prostě v uvozovkách povinný dress code. Protože když dneska přijdete na taneční festival normálně oblečený, tak na vás divně všichni civí. Jsem jediná, která to tak vnímá? Možná jo. Já neříkám, že jakoby nerada dodržu nějaký trendy, jo, taky si občas jako vezmu, já nevím, jsou docela, teď jakoby jedou i takový ty klobouky a občas jakoby se do toho snažím stylizovat. Ale mám pocit, že to je poslední dobou jenom o tom, že jsme spíš se začali zaměřovat na ten vizuál, než na tu atmosféru toho festivalu. A to si myslím, že je možná škoda. Dejte mi když tak vědět 724634634, jak to vnímáte vy? No a jdeme dál. Sofian Mešmeš, jeho hvězdy, anebo právě teď Lil Nas X. Fajn.

0: od Sofiana jeho hvězdy. Dali jsme si ji na fajnu hezky při sobotě odpoledne. No a říkala jsem si, že když se za chvilku loučíme, co vám jako pustit jako takhle na rozloučenou, co vám tam jako poslat. Tak jsem se rozhodla, protože miluju taneční hudbu, že se tam dáme nějakýho DJ. Tenhle se jmenuje Subfocus. Je totálně boží. Jeho novější song Elevate. A s tímhle se za chvilku budeme loučit. Protože proč? Protože můžem.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature z Promis větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Atención, señoras y señores.
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres.
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical.
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar.
4: To je boží kuchyň.
5: A jak je praktická.
6: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
4: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
5: Je skvělá. Vyťardo.
6: www.jninteriér.cz.
7: Využijte váš prostor.
8: Trailpark.cz. Hlína lítá vzduchem. Brzdy pracujou na max. A tep letí nahoru. Sjet si Trailpark Klínovec, 30 km trailů, dřevěný překážky, wallridy a flow traily tratě. A najdeš tam i legendární enduro trať Illegal, která se umístila mezi 10 nejlepšími tratěmi na světě. Ať jedeš full gas, nebo hledáš jenom dokonalý flow, najdeš to na Klínovci. Trailpark.cz.

Sobotní odpoledne na Fajnu se přiblížilo ke svému konci a budeme muset si říct pápa. Tak pápa, já vám děkuju za 4 společné hodinky, dali jsme si spolu víkendový vysílání, což se stalo naposledy před rokem a půl určitě, takže pro mě taková nová stará zkušenost. Děkuju vám za to, doufám, že si víkend užíváte, že vás to horko trošku neodradilo a že to nějak dáváte, zvládáte. Ať vás dneska čeká ještě cokoliv, pořádně si to užijte, teda takhle, pokud to není práce. Pokud je to práce, tak to přežijte a zvládněte. No a zítra se vám samozřejmě na tenhle čas z vysílání vrací vaše oblíbená Kristýň, na kterou jste zvyklí se mnou, zase až v pondělí od 9 do 13. Já vám děkuju, bylo to příjemný, ale stačilo, že? Je čas jít domů. Na rozloučenou posílám Elu Henderson, Choosing Texas, no a vy si dál laďte playlist Fine Radio. Sice už bez moderátorů, ale playlist pokračuje. Tak ahoj. Fine.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Závratné mega slevy!
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
1: Instagram.
0: YouTube.
1: TikTok.
0: Co je zrovna teď in. Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn?
6: Fajn.

0: Který hudby? Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
4: Instagram, YouTube, TikTok.
5: Co je zrovna teď in
4: Fine Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
5: Jsme fajn?

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
10: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
11: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
0: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
4: Fajn.
0: Rádio.
6: Instagram,
0: YouTube,
6: TikTok,
0: co je zrovna teď in.
4: Fajn.
6: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Sociálních sítí.
0: Jsme fajn? Fajn Radio

0: Vzpomínky na dětství a horké léto. Červencová Vogue.cz se zpěvačkou Likely na obálce jede na vlně nostalgie. Čtěte exkluzivní rozhovory s herečkou Ivou Jančurovou, hercem Janem Cinou nebo Hugem z Gufrau a písničkářem Matějem Čechem. Pochopte do hloubky fenomén Lux Maxingu. Poznejte práci fotografek, které se věnují ženskému tělu. Only in Vogue.
1: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
7: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
6: Fajn.
7: Vždycky hot.
6: Vždycky.

nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamu.

0: za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket. Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.

0: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Potřebujete dětské kolo?
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Rascal
6: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
6: Happysport.cz.

0: jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26. Fajn. Fajn. Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
10: Right, babe.
5: Fine.

je to paráda, jo, je to můj první zápas proti takovýmu klubu, to je sen si myslím každýho a nádhera je, že jsme dokázali dubovat aspoň ten bod a hrál jsem ji z prvé a říkám, spojil jsem ji se na všechno každým letem.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firma na zážitky
5: CZ.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Vždycky hot.

0: CZ.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe ji proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival restaurant CZ.
3: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
4: Instagram,
3: YouTube,
4: TikTok,
3: co je zrovna teď in. Fajn.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn. Fajn Radio.
4: Fajn. Vždycky hot.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít něj ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Tak je to paráda, jo, je to můj první zápas proti takovýmu klubu, to je, jsem si myslím každýho a nádhera je, že jsme dokázali dobovat aspoň ten bod a hrál jsem mi super a říkám, spojil jsem se na všem, to každému takový pocit.

0: na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

i to co

0: Prodigy. Neo Akon.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot.
5: Vždycky.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Potřebuješ boost do hry? Hernaudetka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudetka.cz je prostě sick.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.

0: Počkej, už máš řidičák?
1: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
0: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio CZ. Fajn.
1: Vždycky hot.